0: duszę, ci schowa sa pod wankusze, w tom jedinom mieste w bycie, tam sa nám darí v našej intimite.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.

dust all that I adore. Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. We stepped out to more photographs of us.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

co ti právě visí na víčkách, tahle chvíle a kafe v hrníčkách. Já a ty a naše spolu se ztrácíme, vždy jak v přesýpacích hodinách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínská. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

vody a ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásky.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká Dr. House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: To se nám to hvízdá. Ranízda na

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínská. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

drama. Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku.

Němci řekli, že by mohl vyměnit Brie za Tvaroh a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Virginka za rudý má.

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uších.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz. Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomíná sté výročí narození Miloše Macourka. V Modré otevřeli nové záchytné parkoviště a vybarvený běh letos přilákal rekordní počet účastníků.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž odhalila pamětní desku dramatikovi a scénáristovi Miloši Macourkovi. První trvalá připomínka slavného rodáka vznikla na domě v ulici Malý Vál, kde se autor Arabely, Macha a Šebestové nebo filmu Dívka na koštěti v roce 1926 narodil. Slavnostního odhalení se zúčastnila také Macourkova rodina a herec Ondřej Kepka, známý jako Honzík ze seriálu Arabela. Součástí oslavy je i interaktivní výstava Macourek králem fantazie v muzeu Kroměřížska.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku začalo sloužit nové záchytné parkoviště pro návštěvníky turistických cílů i poutníky. Nové parkoviště nabízí 99 míst pro osobní auta a 6 stání pro autobusy. Využijí ho lidé mířící do Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo na Velehrad. Stavba za více než 16 milionů korun má podle kraje pomoci zlepšit dopravu a zvýšit komfort návštěvníků během turistické sezóny.
0: Zlínsko.
1: Myslivci na Zlínsku zachraňovali srnčata před sečením polí pomocí dronů s termovizí. V honitbě Luko Vlčková odhalili piloti dronů mláďata ukrytá ve Vysoké Vojtěžce ještě před příjezdem zemědělské techniky. Myslivci je následně přenesli do bezpečí a po skončení prací vrátili zpět do přírody. Zlínský kraj chce proto pokračovat v dotačním programu na podporu nákupu termovizních dronů pro myslivecké spolky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Vybarvený běh v Kroměříži letos přilákal rekordních 1897 účastníků. Oblíbená akce nabídla 5-kilometrovou trasu historickým centrem města, během které běžce čekaly barevné zóny, bubliny, mlha i hudební program. Organizátoři ocenili například nejlépe vybarvené účastníky a řada lidí dorazila také v originálních kostýmech. Součástí programu byly koncerty, vystoupení mažoretek i atrakce pro děti. Vybarvený běh propaguje aktivní pohyb a zdravý životní styl.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Kyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Řád pohřebišť v Uherském Hradišti čeká úprava a kroměřížské koupaliště zahajuje sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenost s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště upraví pravidla na městských pohřebištích. Od 1. července letošního roku bude na hřbitovi v majetku města zakázán vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Město změnu zdůvodňuje snahou zachovat důstojný a pietní charakter pohřebiště. Nové opatření reaguje také na podněty obyvatel kvůli nevhodnému pohybu a venčení psů v areálu hřbitova.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínské krajské galerii odstartuje už 17. ročník cyklu Básníci v prostoru Zlín. Během června nabídne 4 večery propojující poezii a hudbu s výraznými osobnostmi české kulturní scény. Součástí programu budou vystoupení básníků, spisovatelů i hudebníků z celé republiky. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezený.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda odstartovalo o víkendu letní sezónu. Areál prošel další etapou modernizace za více než 6 milionů korun. Návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové schody do vody nebo atrakce pro děti, včetně malé skluzavky a chrliče vody. Koupaliště bude při příznivém počasí otevřeno denně od 9 ráno do 7 večer. Vstupné zůstává stejné jako loni.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homerstav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomíná sté výročí narození Miloše Macourka. V Modré otevřeli nové záchytné parkoviště a vybarvený běh letos přilákal rekordní počet účastníků.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž odhalila pamětní desku dramatikovi a scénáristovi Miloši Macourkovi. První trvalá připomínka slavného rodáka vznikla na domě v ulici Malý Vál, kde se autor Arabely, Macha a Šebestové nebo filmu Dívka na koštěti v roce 1926 narodil. Slavnostního odhalení se zúčastnila také Macourkova rodina a herec Ondřej Kepka, známý jako Honzík ze seriálu Arabela. Součástí oslavy i interaktivní výstava Macourek králem fantazie v muzeu Kroměřížska.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku začalo sloužit nové záchytné parkoviště pro návštěvníky turistických cílů i poutníky. Nové parkoviště nabízí 99 míst pro osobní auta a 6 stání pro autobusy. Využijí ho lidé mířící do Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo na Velehrad. Stavba za více než 16 milionů korun má podle kraje pomoci zlepšit dopravu a zvýšit komfort návštěvníků během turistické sezóny.
0: Zlínsko.
1: Myslivci na Zlínsku zachraňovali srnčata před sečením polí pomocí dronů s termovizí. V honitbě Lukov Vlčková odhalili piloti dronů mláďata ukrytá ve Vysoké Vojtěžce ještě před příjezdem zemědělské techniky. Myslivci je následně přenesli do bezpečí a po skončení prací vrátili zpět do přírody. Zlínský kraj chce proto pokračovat v dotačním programu na podporu nákupu termovizních dronů pro myslivecké spolky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Vybarvený běh v Kroměříži letos přilákal rekordních 1897 účastníků. Oblíbená akce nabídla 5-kilometrovou trasu historickým centrem města, během které běžce čekaly barevné zóny, bubliny, mlha i hudební program. Organizátoři ocenili například nejlépe vybarvené účastníky a řada lidí dorazila také v originálních kostýmech. Součástí programu byly koncerty, vystoupení mažoretek i atrakce pro děti. Vybarvený běh propaguje aktivní pohyb a zdravý životní styl.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: And feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night,

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q,

nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Řád pohřebišť v Uherském Hradišti čeká úprava a kroměřížské koupaliště zahajuje sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenost s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště upraví pravidla na městských pohřebištích. Od 1. července letošního roku bude na hřbitovi v majetku města zakázán vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Město změnu zdůvodňuje snahou zachovat důstojný a pietní charakter pohřebiště. Nové opatření reaguje také na podněty obyvatel kvůli nevhodnému pohybu a venčení psů v areálu hřbitova.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínské krajské galerii odstartuje už 17. ročník cyklu Básníci v prostoru Zlín. Během června nabídne 4 večery propojující poezii a hudbu s výraznými osobnostmi české kulturní scény. Součástí programu budou vystoupení básníků, spisovatelů i hudebníků z celé republiky. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezený.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda odstartovalo o víkendu letní sezónu. Areál prošel další etapou modernizace za více než 6 milionů korun. Návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové schody do vody nebo atrakce pro děti, včetně malé skluzavky a chrliče vody. Koupaliště bude při příznivém počasí otevřeno denně od 9 ráno do 7 večer. Vstupné zůstává stejné jako loni.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomíná sté výročí narození Miloše Macourka. V Modré otevřeli nové záchytné parkoviště a vybarvený běh letos přilákal rekordní počet účastníků.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž odhalila pamětní desku dramatikovi a scénáristovi Miloši Macourkovi. První trvalá připomínka slavného rodáka vznikla na domě v ulici Malý Vál, kde se autor Arabely, Macha a Šebestové nebo filmu Dívka na koštěti v roce 1926 narodil. Slavnostního odhalení se zúčastnila také Macourkova rodina a herec Ondřej Kepka, známý jako Honzík ze seriálu Arabela. Součástí oslavy je i interaktivní výstava Macourek králem fantazie v muzeu Kroměřížska.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku začalo sloužit nové záchytné parkoviště pro návštěvníky turistických cílů i poutníky. Nové parkoviště nabízí 99 míst pro osobní auta a 6 stání pro autobusy. Využijí ho lidé mířící do archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo na Velehrad. Stavba za více než 16 milionů korun má podle kraje pomoci zlepšit dopravu a zvýšit komfort návštěvníků během turistické sezóny.
0: Zlínsko.
1: Myslivci na Zlínsku zachraňovali srnčata před sečením polí pomocí dronů s termovizí. V honitbě Luko Vlčková odhalili piloti dronů mláďata ukrytá ve Vysoké Vojtěžce ještě před příjezdem zemědělské techniky. Myslivci je následně přenesli do bezpečí a po skončení prací vrátili zpět do přírody. Zlínský kraj chce proto pokračovat v dotačním programu na podporu nákupu termovizních dronů pro myslivecké spolky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Vybarvený běh v Kroměříži letos přilákal rekordních 1897 účastníků. Oblíbená akce nabídla 5-kilometrovou trasu historickým centrem města, během které běžce čekaly barevné zóny, bubliny, mlha i hudební program. Organizátoři ocenili například nejlépe vybarvené účastníky a řada lidí dorazila také v originálních kostýmech. Součástí programu byly koncerty, vystoupení majoretek i atrakce pro děti. Vybarvený běh propaguje aktivní pohyb a zdravý životní styl.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Did it.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Kyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
5: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hoveda.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Star. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. I can see you standing honey, with

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Řád pohřebišť v Uherském Hradišti čeká úprava a kroměřížské koupaliště zahajuje sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenost s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště upraví pravidla na městských pohřebištích. Od 1. července letošního roku bude na hřbitovi v majetku města zakázán vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Město změnu zdůvodňuje snahou zachovat důstojný a pietní charakter pohřebiště. Nové opatření reaguje také na podněty obyvatel kvůli nevhodnému pohybu a venčení psů v areálu hřbitova.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínské krajské galerii odstartuje už 17. ročník cyklu Básníci v prostoru Zlín. Během června nabídne 4 večery propojující poezii a hudbu s výraznými osobnostmi české kulturní scény. Součástí programu budou vystoupení básníků, spisovatelů i hudebníků z celé republiky. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezený.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda odstartovalo o víkendu letní sezónu. Areál prošel další etapou modernizace za více než 6 milionů korun. Návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové schody do vody nebo atrakce pro děti, včetně malé skluzavky a chrliče vody. Koupaliště bude při příznivém počasí otevřeno denně od 9 ráno do 7 večer. Vstupné zůstává stejné jako loni.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Krajská nemocnice ve Zlíně zvládá obrovský rozsah péče i provozu. Ročně ošetří stovky tisíc pacientů, to už je pořádné číslo. Provede desítky tisíc hospitalizací a operací a naradí se tu téměř 1500 dětí. Nemocniční vozidla najezdí přes 1 000 000 kilometrů a sanitky přepraví desítky tisíc lidí. Čísla potvrzují, že chod nemocnice Tomáše Bati stojí na silném technickém zázemí i každodenní práci personálu. No, možná pro některé z vás jsou ta čísla absolutně abstraktní, ale každopádně teda klobouk dolů. Doufejme, že tato čísla budou v budoucnu klesat a rozsah té péče ne, že by měl být méně kvalitní, ale spíše méně potřebný. Správný zdravotník je takový, který se nudí. Tak jo, zdravím do všech nemocnic, pokud nás posloucháte, přejeme super den.
0: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz. Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu. V obci Karolín se objevil pseudomor drůbeže, tedy virové onemocnění, které se rychle šíří mezi ptáky a může způsobit velké ztráty v chovech. Veterinární správa doporučuje chovatelům omezit kontakt drůbeže s volně žijícím ptactvem, chránit krmivo a vodu před kontaminací a zvážit očkování. Lidé mají hlásit zvýšené úhyny nebo nálezy uhynulých ptáků veterinární správě. Ochranné pásmo zatím vyhlášeno nebylo.
2: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomíná sté výročí narození Miloše Macourka. V Modré otevřeli nové záchytné parkoviště a vybarvený běh letos přilákal rekordní počet účastníků.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž odhalila pamětní desku dramatikovi a scénáristovi Miloši Macourkovi. První trvalá připomínka slavného rodáka vznikla na domě v ulici Malý Vál, kde se autor Arabely, Macha a Šebestové nebo filmu Dívka na koštěti v roce 1926 narodil. Slavnostního odhalení se zúčastnila také Macourkova rodina a herec Ondřej Kepka, známý jako Honzík ze seriálu Arabela. Součástí oslavy je i interaktivní výstava Macourek králem fantazie v muzeu Kroměřížska.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku začalo sloužit nové záchytné parkoviště pro návštěvníky turistických cílů i poutníky. Nové parkoviště nabízí 99 míst pro osobní auta a 6 stání pro autobusy. Využijí ho lidé mířící do Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo na Velehrad. Stavba za více než 16 milionů korun má podle kraje pomoci zlepšit dopravu a zvýšit komfort návštěvníků během turistické sezóny.
0: Zlínsko.
1: Myslivci na Zlínsku zachraňovali srnčata před sečením polí pomocí dronů s termovizí. V honitbě Lukov Vlčková odhalili piloti dronů mláďata ukrytá ve Vysoké Vojtěžce ještě před příjezdem zemědělské techniky. Myslivci je následně přenesli do bezpečí a po skončení prací vrátili zpět do přírody. Zlínský kraj chce proto pokračovat v dotačním programu na podporu nákupu termovizních dronů pro myslivecké spolky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Vybarvený běh v Kroměříži letos přilákal rekordních 1897 účastníků. Oblíbená akce nabídla 5-kilometrovou trasu historickým centrem města, během které běžce čekaly barevné zóny, bubliny, mlha i hudební program. Organizátoři ocenili například nejlépe vybarvené účastníky a řada lidí dorazila také v originálních kostýmech. Součástí programu byly koncerty, vystoupení majoretek i atrakce pro děti. Vybarvený běh propaguje aktivní pohyb a zdravý životní styl.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hovega.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor. Pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Řád pohřebišť v Uherském Hradišti čeká úprava a kroměřížské koupaliště zahajuje sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenost s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Uherské Hradiště upraví pravidla na městských pohřebištích. Od 1. července letošního roku bude na hřbitovi v majetku města zakázán vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Město změnu zdůvodňuje snahou zachovat důstojný a pietní charakter pohřebiště. Nové opatření reaguje také na podněty obyvatel kvůli nevhodnému pohybu a venčení psů v areálu hřbitova.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínské krajské galerii odstartuje už 17. ročník cyklu Básníci v prostoru Zlín. Během června nabídne 4 večery propojující poezii a hudbu s výraznými osobnostmi české kulturní scény. Součástí programu budou vystoupení básníků, spisovatelů i hudebníků z celé republiky. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezený.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda odstartovalo o víkendu letní sezónu. Areál prošel další etapou modernizace za více než 6 milionů korun. Návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové schody do vody nebo atrakce pro děti, včetně malé skluzavky a chrliče vody. Koupaliště bude při příznivém počasí otevřeno denně od 9 ráno do 7 večer. Vstupné zůstává stejné jako loni.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Keyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
5: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: You.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomíná sté výročí narození Miloše Macourka. V Modré otevřeli nové záchytné parkoviště a vybarvený běh letos přilákal rekordní počet účastníků.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Kroměříž odhalila pamětní desku dramatikovi a scénáristovi Miloši Macourkovi. První trvalá připomínka slavného rodáka vznikla na domě v ulici Malý Vál, kde se autor Arabely, Macha a Šebestové nebo filmu Dívka na koštěti v roce 1926 narodil. Slavnostního odhalení se zúčastnila také Macourkova rodina a herec Ondřej Kepka, známý jako Honzík ze seriálu Arabela. Součástí oslavy je i interaktivní výstava Macourek králem fantazie v muzeu Kroměřížska.
1: Uherskohradišťsko.
2: V Modré na Uherskohradišťsku začalo sloužit nové záchytné parkoviště pro návštěvníky turistických cílů i poutníky. Nové parkoviště nabízí 99 míst pro osobní auta a 6 stání pro autobusy. Využijí ho lidé mířící do archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo na Velehrad. Stavba za více než 16 milionů korun má podle kraje pomoci zlepšit dopravu a zvýšit komfort návštěvníků během turistické sezóny.
1: Zlínsko.
2: Myslivci na Zlínsku zachraňovali srnčata před sečením polí pomocí dronů s termovizí. V honitbě Lukov-Vlčková odhalili piloti dronů mláďata ukrytá ve Vysoké Vojtěžce ještě před příjezdem zemědělské techniky. Myslivci je následně přenesli do bezpečí a po skončení prací vrátili zpět do přírody. Zlínský kraj chce proto pokračovat v dotačním programu na podporu nákupu termovizních dronů pro myslivecké spolky.
1: Rádio Kroměříž Sport.
2: Vybarvený běh v Kroměříži letos přilákal rekordních 1897 účastníků. Oblíbená akce nabídla 5-kilometrovou trasu historickým centrem města, během které běžce čekaly barevné zóny, bubliny, mlha i hudební program. Organizátoři ocenili například nejlépe vybarvené účastníky a řada lidí dorazila také v originálních kostýmech. Součástí programu byly koncerty, vystoupení majoretek i atrakce pro děti. Vybarvený běh propaguje aktivní pohyb a zdravý životní styl.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé.

0: Metalinda. Nebo hovedá.sk. Slováci, my sme radi, že máme také krásne baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. I won't die, won't bury, won't sink. 'Cause love is the spirit I drink.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, začíná další díl rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a dneska to bude opravdu o metalu, protože mám tady milého hosta Jana Fírka, basáka z kapely Melodius Deity. On už nám prozradí vlastně, o čem tahle kapela je, takže oficiálně tě, Janko, vítám v rokovém žvanci. Ahoj.
2: Ahoj všetci, zdravím všetkých posluchačů Radia Kroměříž a moc děkuji za pozvání.
1: Janik nám ještě prozradí zbylé členy kapely, protože tam se objeví ten správný pohled nebo úhel pohledu na tuhle kapelu. Pochopíte, o čem to je?
2: Takže vlastně kapela je složena jako z viacerých hračů z Evropy a z Asie. Původně tam byla ještě i Amerika, momentálně to je čisto euroazijská. Je tam hlavní kytarista a původní zakladatel Biggie. On je vlastně z Tajska, z Bangkoku, a pak ostatní jsme Česká republika, já na base, potom Anira, zpěvačka z Ukrajiny, a Diego ze Španělska, on hrá na klávesi.
1: Bubeníka jsme záměrně vynechali, protože, no už si to řekni sám.
2: No, jsou to všetky, protože nemáme stáleho bubeníka, spolupracujeme s dalšími bubeníkmi, třeba z Belgicka a z Nizozemska, momentálně jsme v tomto jako stálom složení.
1: Ovšem, pojďme už pustit tu první písničku, kterou dnešní rokový žvanec vlastně odpálíme. Já mohu říct jenom to, že to opravdu stojí za to, takže metalisti, nachystejte se opravdu na ten správný nátěr, protože tuhle kapelu vlastně muzikanti i ve světě přirovnávají k tomu nejvyššímu levelu, a tou je kapela Dream Theater. A to nasvědčuje opravdu tomu, že to bude opravdu muzikantský nátěr, takže co jsi vybral jako první písničku?
2: Tak já bych som vybral prvou pesničku z našeho posledného alba Demonology a pesnička se volá Lucifer.
1: Já už to mám nachystaný a všem posluchačům rokového žvance přeji, užijte si to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Teď přichází asi ta chvíle, kdybychom mohli objasnit posluchačům rokového žvance s mým dnešním hostem Janem Firkem z kapely Melodius Dejte to, že mají krásnou zpěvačku, která dokáže se svým hlasem takový věci, které mně zkrátka padly sánky, a navíc je to péro jak cip.
3: Takže naša nová zpěvačka se volá Anira, ona je z Ukrajiny a vlastně Biggie, náš kytarista, si ji všimnul na Ukrajina má talent a ona se dostala až do samotného finále, což je jako velký úspěch. A Biggie vtedy dal vlastně Anire nabídku, že či by se připojila na natáčení nového albumu Demonology. Anira potom sa nejak tak pripojila, naspievala si nejaké tie svoje party, všetko vyšlo a vznikla nová pesnička Večery, ktorú si môžeme momentálne dať.
2: A my sa do ní krásne ponoříme. Príjemný poslech.

0: skvělá věc a můj pocitový ukazatel skvělé muziky je, aby si mi rozumel, teraz to povím slovensky, Zimomriavky. Mimochodem, k téhle písnice existuje videoklip, který si posluchači mohou jít zhlédnout, ale poprosím až po té 20. hodině.
1: Ano, můžete si ho najít na YouTube, prostě melodiu zdejte a keď si napíšete Witchery s dvojitým V, tak na vás hned vyskočí.
0: A vyskočí také na vás krásná ženská z téhle skvělé kapely Melodius Deite Anira. My si ale pustíme další písničku z vaší tvorby. Co to bude?
1: Takže další pesnička je Saint Gabriel. Je to vlastně pesnička zo starších alb, konkrétně z třetího alba, epizoda 3 Archanděli a Olympiani v prekladu z angličtiny. A je to vlastně zajímavé album v tom, že vtedy Melodius Deite prechádzalo stavom, kedy sa tam rôzne menili členovia a zrovna sem Melodius Deite si nasadilo laťku celkom vysoko, kedy hodne experimentovali s progresívnou hudbou, s tvrdým metalom, s rýchlou hudbou, s power metalom a nejak tak vznikla vlastne kompozícia tohto albumu, kde sa hlavne aj texty odohrávajú rôznych ako fantasy a podobne.
0: Teď mi tak zavrtalo hlavou, co vlastne teď hraje Melodius Deite za styl v dnešnej dobie, tak?
1: Ja by som štýlovo túto kapolu, ako my sa radíme, štýlovo na Symphonic Power Progressive Metal.
0: A teď na vláhe Rádia Kroměříž letí píseň Saint Gabriel kapely Melodius Deite. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Opět skvělá záležitost kapely Melodius Dejte, ale teď bychom mohli prozradit těm jásajícím metalovým nadšencům vlastně, že chystáte nové CDčko a v určitou dobu vyjde, tak o tom bychom teď mohli požvanit.
3: Takže v tomto novom složení teraz vlastne pracujeme na novom albumu, ktorý vyjde buď to koncom tohto roka, alebo začiatkom budúceho roka a predstaví sa na veľkom európskom turné z Rhapsody of Fire, kde budeme vlastne súčasťou. A tento album je vlastne tak trošku takový inovatívny, pretože hodne experimentujeme s progresívnym metalom, s rýchlým metalom, párovým metalom, ale ukazujú sa tam aj rôzne štýly ako klasiky, gotiky a symfoniky a celkový výsledok je vlastne hodne zaujímavý a ja si myslím, že posluchačům se to bude velmi páčit.
2: Já už vím, že v Asii vlastně máte tu velikánskou posluchačskou pozornost a ti vaši fanoušci tam vlastně na tohleto CDčko opravdu nedočkavě čekají.
3: Já si myslím, že tento štýl poslednou dobou se těší i velké oblibe nielen jako v samotné Asii, ale hlavně i v Evropě, což jako dokazuje to, že dostáváme nabídky třeba na různé evropské festivaly.
2: A na ty naše Vizovice?
3: Ano, tento rok se zase uvidíme na Masters of Rock. Na hlavné stage.
2: A to podotýkám, že je to vlastně pro všechny kapely obrovská podsta hrát na tom pódiu věnované Ronnie James Diovi.
3: No je to velká podsta pro nás, nielen jako pro mě jakožto muzikanta, ale já si myslím, že to je takový sen se dostat vždycky na takýto velký festival.
2: Přesně tak, ale teď už je čas nabídnout posluchačům rokového žvance další vaši skladbu.
3: Tak já bych som teraz vybral pesničku Land of Fantasy, která je sice zo staršího alba, ale velmi se těší obľúbení len v Ázii, ale aj tu v Európe.

0: Teď otázka do tvého soukromí, něco o tobě, kdy vlastně začal na tu basu hrát, protože hodně muzikantů tě zná jako výborného basáka, sledujou tě a to hodně, hodně muzikantů.
1: Takže vlastně moje začátky na basgitare byly také trošku srandovné, protože od malička jsem byl velmi akční, asi o nějakých 4-5 rokoch jsem si postavil velkou elektrikarskou dielňu, aktivně jsem se tomu venoval. Potom jsem se venoval aktivně hokejbalu a hokeju, kde jsem se během pár rokov dostal do nějakých vyšších seniorských lig a podobně. A jak mi už zdravě jako viacej nepovolovalo, protože ten hokej byl hodně náročný, tak jsem se začal venovat hudbe, protože jsem ji mal rád. A vybral jsem si basgitaru, lenže vtedy jsem přesně nevěděl, jak taká basgitara vypadá, tak zobral jsem si starou akustickou gitaru, která byla na poli rozbitá. Natěhl jsem si tam nějaké staré struny, co jsem našel, takže dokopy mala 3 struny, která ani neladila, ani jsem vlastně nevěděl, že se taková gitara má ladit. A na tom jsem nějak tak začínal. A jakmile jsem si potom kúpil svoju prvú bas gitaru, tak to bola proste taká stará Jolana Diamant, asi taková klasika ako v dnešnej dobe. A sranda bola v tom, že ešte mala povytrhávané všetky pražce, takže začiatky na ne boli hodne ťažké. No a tam som sa nejak tak vžil s tou basou a postupne som začal na sebe pracovať a hrať s rôznymi lokálnymi kapelami a tak toto nejak proste začalo. No všetko bola taková náhoda v tomto. No,
0: no jak už som říkal, vlastne hodne muzikantu ťa sleduje a sledují tě i muzikanti vlastně, nebo vás sledují muzikanti z těch nejvyšších pater muzikantského světa, což jsou vlastně Portnoy, Petru, či vlastně Dream Theater. A když jsem viděl některé zahrané tebou ty party, tak mi to připomnělo hraní Johna Myunga vlastně.
1: Ano, dá se povedať, jako mě baví stále na sebe pracovat a já jsem taky strašně velký perfekcionista a já jsem si prešiel hodně štýlami, jako od popu, rocku, grungeu, metalu, cez aj strašně tvrdé hudby a nějak tak ma baví prostě na sebe pracovat v tom štýle, že stále je čo zlepšovať. Baví ma rôzne techniky ako slepu, tappingu, rýchlo hrania trsatkom, takže Melodious Data mi vlastne dalo takovú pomocnú ruku v tom, že mám priestor na sebe pracovať a toho si nesmierne vážim.
0: Tak uvidíme, jestli to dá ešte vylepšiť, to tvé hranie. Jestli trumfneš Johna Myunga, ale poďme si už dať další skladbu.
1: Teraz by som vybral pesničku Act of Failure a je to vlastne pesnička z predposledného albumu Elysium.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Krásně nám to odsejpá a narušovat pozornost vlastně vašich fanoušků kapely Melodius dejte. Nechci, pojďme do další skladby a něco o tom videoklipu.
2: Máme tu jinou pesničku Overture of Silence a je to vlastně pesnička, kde hostuje Peter Hierpe, je to kytarista z Majestiky, možno asi celkom známá kapela mezi metalistami a je to prvá pesnička, kde sa vydal videoklip, kde som i ja sa vlastne prvýkrát objavil pod Melodius Date a tento videoklip sme natáčali nejak tak na diaľku, kde kytarista si natočil svoje party video, potom spevák v New Yorku si natočil svoje vlastne party a takto sa to nejak celé zostrihalo a ja si pamätám, ako som to natáčal v zime v Prachovských skalách, kde bola strašný problém sa dostať medzi tie skaly a natočiť to nejak, ale podarilo sa nám to a takto to nejak vypadá.

0: Teď mi je to až líto, protože máme tady opravdu to finále, ten poslední vstup, to rozloučení, ale nebojte, je tady ještě ta poslední písnička, kterou si metalisté užijí. Mým dnešním hostem byl Jan Fírek z kapely Melodius Deite. Janko, moc krát ti děkuji do rockerské žákovské knížky za to povídání vlastně, co jsme tady spolu předvedli, ale hlavně za tu muziku, která byla úžasná a perfekcionistická. Za to ti dávám jedničku s hvězdičkou vlastně, která náleží nejen tobě, ale všem muzikantům v kapele Melodius Deite. Janko, moc krát díky.
1: Tak já moc děkuji za pozvání a moc si toho vážím a jsem rád, že i o takovou hudbu je zájem nejen jako v Asii a v Evropě, ale aj prostě v té malé české zemi, což je jako poměrně velká metalová scéna, by se dalo povedať. A já bych chtěl ještě povedať, ať si lidé užívají života, chodí na festivaly, užívají si festivalov, možno sa tam niekde uvidíme, ať prípadne podporujú mladé kapely, kluby, pretože v dnešnej dobe i to je docela dôležité a nebyť týchto malých kapiel a klubov, tak by sme tu nemali i veľké kapely. Takže užívajte si hudbu, majte sa radi a určite sa niekde uvidíme.
0: Janko, ešte jedno ti moc krát děkuji, přeju ti do muzikantského i osobního života hodně štěstí. Teď bych ještě vzpomněl, nebo připomněl ten Masters of Rock, protože to vystoupení tam bude stát za to.
1: Takže lidi bych chtěl pozvat nejen na Masters of Rock, ale pokud byste byli ještě i v Prahe, tak začátkem budoucího roku v rámci našeho velkého evropského turné z Rhapsody of Fire bych chtěl pozvat do klubu Futurum, kde budeme hrát 4.2.
0: Kapela Melodius Deite stojí za to, to si nenechte ujít, ale teď už je rozloučení a ta poslední písnička, která letí všem fanouškům rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž na dobrou bezbolestnou noc, kterou jsi to vlastně Janko vybral?
1: Tak majte se pěkně všetci a ještě nakonec bychom si dali jednu pesničku Manglius Pride a je to předělavka staršího singlu, kde vlastně představujeme Aniru jakožto stálou členku kapely Melodius Deite.
0: Přátelé, mějte se krásně, loučíme se a příště naslyšenou. Čau.
1: Tak čau.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomíná sté výročí narození Miloše Macourka. V Modré otevřeli nové záchytné parkoviště a vybarvený běh letos přilákal rekordní počet účastníků.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž odhalila pamětní desku dramatikovi a scénáristovi Miloši Macourkovi. První trvalá připomínka slavného rodáka vznikla na domě v ulici Malý Vál, kde se autor Arabely, Macha a Šebestové nebo filmu Dívka na koštěti v roce 1926 narodil. Slavnostního odhalení se zúčastnila také Macourkova rodina a herec Ondřej Kepka, známý jako Honzík ze seriálu Arabela. Součástí oslavy je i interaktivní výstava Macourek králem fantazie v muzeu Kroměřížska.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku začalo sloužit nové záchytné parkoviště pro návštěvníky turistických cílů i poutníky. Nové parkoviště nabízí 99 míst pro osobní auta a 6 stání pro autobusy. Využijí ho lidé mířící do archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo na Velehrad. Stavba za více než 16 milionů korun má podle kraje pomoci zlepšit dopravu a zvýšit komfort návštěvníků během turistické sezóny.
0: Zlínsko.
1: Myslivci na Zlínsku zachraňovali srnčata před sečením polí pomocí dronů s termovizí. V honitbě Lukov-Vlčková odhalili piloti dronů mláďata ukrytá ve Vysoké Vojtěžce ještě před příjezdem zemědělské techniky. Myslivci je následně přenesli do bezpečí a po skončení prací vrátili zpět do přírody. Zlínský kraj chce proto pokračovat v dotačním programu na podporu nákupu termovizních dronů pro myslivecké spolky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Vybarvený běh v Kroměříži letos přilákal rekordních 1897 účastníků. Oblíbená akce nabídla 5-kilometrovou trasu historickým centrem města, během které běžce čekaly barevné zóny, bubliny, mlha i hudební program. Organizátoři ocenili například nejlépe vybarvené účastníky a řada lidí dorazila také v originálních kostýmech. Součástí programu byly koncerty, vystoupení majoretek i atrakce pro děti. Vybarvený běh propaguje aktivní pohyb a zdravý životní styl.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním sponzorem akce je společnost Levné matrace online. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítač.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Řád pohřebišť v Uherském Hradišti čeká úprava a kroměřížské koupaliště zahajuje sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenost s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště upraví pravidla na městských pohřebištích. Od 1. července letošního roku bude na hřbitovi v majetku města zakázán vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Město změnu zdůvodňuje snahou zachovat důstojný a pietní charakter pohřebiště. Nové opatření reaguje také na podněty obyvatel kvůli nevhodnému pohybu a venčení psů v areálu hřbitova.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínské krajské galerii odstartuje už 17. ročník cyklu Básníci v prostoru Zlín. Během června nabídne 4 večery propojující poezii a hudbu s výraznými osobnostmi české kulturní scény. Součástí programu budou vystoupení básníků, spisovatelů i hudebníků z celé republiky. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezený.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda odstartovalo o víkendu letní sezónu. Areál prošel další etapou modernizace za více než 6 milionů korun. Návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové schody do vody nebo atrakce pro děti, včetně malé skluzavky a chrliče vody. Koupaliště bude při příznivém počasí otevřeno denně od 9 ráno do 7 večer. Vstupné zůstává stejné jako loni.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Před pár dny uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukl jeden z nejošklivějších, ale také nejmilovanějších hrdinů vůbec. První Shrek nejenže odstartoval populární franšízu, kterou si diváci zamilovali díky pohádkovým parodiím, ale navíc se stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Na počátku tisíciletí byla totiž hierarchie v animované tvorbě poněkud jasně daná. Do módy se dostávala moderní 3D animace, kterou v roce 1995 revolučním způsobem odstartoval Pixar. Jenže zatímco studio s lampičkou udávalo animované trendy, slavilo hit za hitem a u diváků se měnilo v nejrespektovanější továrnu na animáky, konkurence silně zaspala. Disney stále spoléhal na osvědčenou 2D klasiku a ani zbytek pelotonu si dlouho nevěděl rady. Na konci 90. let však začal do hry promlouvat nový hráč DreamWorks Animation, jenž o pár let později přepsal historii. A to nejen svými nepochybnými kvalitami a osvěžujícím pohádkovým pojetím. Shrek se stal historicky prvním Oscarovým vítězem v kategorii nejlepší animovaný film. Světu i ostatním studiím navíc velmi razantně ukázal, že úspěšné a inspirativní moderní animované fláky rozhodně nemusí vznikat pouze u Pixaru, ale může za nimi stát i šeredný zelený hrdina, co se chce jen v klidu vyspat v bažině.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomíná sté výročí narození Miloše Macourka. V Modré otevřeli nové záchytné parkoviště a vybarvený běh letos přilákal rekordní počet účastníků.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž odhalila pamětní desku dramatikovi a scénáristovi Miloši Macourkovi. První trvalá připomínka slavného rodáka vznikla na domě v ulici Malý Vál, kde se autor Arabely, Macha a Šebestové nebo filmu Dívka na koštěti v roce 1926 narodil. Slavnostního odhalení se zúčastnila také Macourkova rodina a herec Ondřej Kepka, známý jako Honzík ze seriálu Arabela. Součástí oslavy i interaktivní výstava Macourek králem fantazie v muzeu Kroměřížska.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku začalo sloužit nové záchytné parkoviště pro návštěvníky turistických cílů i poutníky. Nové parkoviště nabízí 99 míst pro osobní auta a 6 stání pro autobusy. Využijí ho lidé mířící do Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo na Velehrad. Stavba za více než 16 milionů korun má podle kraje pomoci zlepšit dopravu a zvýšit komfort návštěvníků během turistické sezóny.
0: Zlínsko.
1: Myslivci na Zlínsku zachraňovali srnčata před sečením polí pomocí dronů s termovizí. V honitbě Luko Vlčková odhalili piloti dronů mláďata ukrytá ve Vysoké Vojtěžce ještě před příjezdem zemědělské techniky. Myslivci je následně přenesli do bezpečí a po skončení prací vrátili zpět do přírody. Zlínský kraj chce proto pokračovat v dotačním programu na podporu nákupu termovizních dronů pro myslivecké spolky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Vybarvený běh v Kroměříži letos přilákal rekordních 1897 účastníků. Oblíbená akce nabídla 5-kilometrovou trasu historickým centrem města, během které běžce čekaly barevné zóny, bubliny, mlha i hudební program. Organizátoři ocenili například nejlépe vybarvené účastníky a řada lidí dorazila také v originálních kostýmech. Součástí programu byly koncerty, vystoupení mažoretek i atrakce pro děti. Vybarvený běh propaguje aktivní pohyb a zdravý životní styl.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Keyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Insana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

hustě sněží, cestu klikatou dlouhou krájíme krok za krokem.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Řád pohřebišť v Uherském Hradišti čeká úprava a kroměřížské koupaliště zahajuje sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž hledá nového ředitele nebo ředitelku knihovny Kroměřížska. Dosavadní ředitelka Šárka Kašpárková po dlouhých letech ve funkci odchází na podzim do důchodu. Zájemci o vedení knihovny Kroměřížska se mohou hlásit do konce června. Město od nového vedení očekává zkušenost s řízením, orientaci v moderním knihovnictví i schopnost komunikace s veřejností.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště upraví pravidla na městských pohřebištích. Od 1. července letošního roku bude na hřbitovi v majetku města zakázán vstup se psy. Výjimku budou mít pouze asistenční psy. Město změnu zdůvodňuje snahou zachovat důstojný a pietní charakter pohřebiště. Nové opatření reaguje také na podněty obyvatel kvůli nevhodnému pohybu a venčení psů v areálu hřbitova.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínské krajské galerii odstartuje už 17. ročník cyklu Básníci v prostoru Zlín. Během června nabídne 4 večery propojující poezii a hudbu s výraznými osobnostmi české kulturní scény. Součástí programu budou vystoupení básníků, spisovatelů i hudebníků z celé republiky. Organizátoři upozorňují, že počet míst je omezený.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměřížské koupaliště Bajda odstartovalo o víkendu letní sezónu. Areál prošel další etapou modernizace za více než 6 milionů korun. Návštěvníky čeká nová dlažba kolem bazénů, nové schody do vody nebo atrakce pro děti, včetně malé skluzavky a chrliče vody. Koupaliště bude při příznivém počasí otevřeno denně od 9 ráno do 7 večer. Vstupné zůstává stejné jako loni.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připomíná sté výročí narození Miloše Macourka. V Modré otevřeli nové záchytné parkoviště a vybarvený běh letos přilákal rekordní počet účastníků.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž odhalila pamětní desku dramatikovi a scénáristovi Miloši Macourkovi. První trvalá připomínka slavného rodáka vznikla na domě v ulici Malý Vál, kde se autor Arabely, Macha a Šebestové nebo filmu Dívka na koštěti v roce 1926 narodil. Slavnostního odhalení se zúčastnila také Macourkova rodina a herec Ondřej Kepka, známý jako Honzík ze seriálu Arabela. Součástí oslavy je i interaktivní výstava Macourek králem fantazie v muzeu Kroměřížska.
0: Uherskohradišťko.
1: V Modré na Uherskohradišťku začalo sloužit nové záchytné parkoviště pro návštěvníky turistických cílů i poutníky. Nové parkoviště nabízí 99 míst pro osobní auta a 6 stání pro autobusy. Využijí ho lidé mířící do archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo na Velehrad. Stavba za více než 16 milionů korun má podle kraje pomoci zlepšit dopravu a zvýšit komfort návštěvníků během turistické sezóny.
0: Zlínsko.
1: Myslivci na Zlínsku zachraňovali srnčata před sečením polí pomocí dronů s termovizí. V honitbě Lukov Vlčková odhalili piloti dronů mláďata ukrytá ve Vysoké Vojtěžce ještě před příjezdem zemědělské techniky. Myslivci je následně přenesli do bezpečí a po skončení prací vrátili zpět do přírody. Zlínský kraj chce proto pokračovat v dotačním programu na podporu nákupu termovizních dronů pro myslivecké spolky.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Vybarvený běh v